0: grazie alla traduzione e all'interpretazione, l'Unione Europea garantisce che tutti possano far sentire la propria voce.
1: Dopo il quinto allargamento, che ha visto l'ingresso di 10 paesi nel 2004 e della Bulgaria e della Romania nel 2007, la Croazia è diventata membro dell'Unione nel 2013. A distanza di 2 decenni, l'impatto dell'allargamento del 2004 si fa ancora sentire in tutta Europa. Il ruolo dell'Unione Europea come terra di speranza, progresso e cooperazione in un mondo in continua evoluzione resta immutato.
0: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
2: Výraz kvestor vám může znít trochu staromódně, nebo vám dokonce nic neříká. To není vůbec překvapivé. O této roli se totiž mnoho nemluví. V Evropském parlamentu se ale jedná o důležitou funkci. Má totiž zásadní význam pro jeho řádné fungování. Kvestorů je 5 a zasedají v předsednictvu. O něm se ale dovíte více v jiné epizodě z této série podcastů, takže zpět ke kvestorům. Společně tvoří kolegium kvestorů a scházejí se přibližně jednou měsíčně na plenárních zasedáních. Kolegium kvestorů je orgán Evropského parlamentu odpovědný za administrativní a finanční záležitosti, které se přímo týkají poslanců a jejich pracovních podmínek. Jedná se například o lékařskou službu, dopravu, vybavení kanceláří, přijímání stážistů nebo jazykové kurzy. Stručně řečeno se kolegium stará o vše, co se přímo týká poslanců Evropského parlamentu. Na dni otevřených dveří Evropského parlamentu v květnu 2024 nám to přiblížila bývalá první kvestorka Anne Sanderová. Zjednodušeně řečeno je nás 5 zvolených poslanců a staráme se o vnitřní fungování Evropského parlamentu. Máme tedy na starosti pravidla pro přístup, provozní pravidla, občerstvení či finanční nároky poslanců. Kromě toho, že pečujeme o interní chod parlamentu, jsme také jakousi odborovou organizací poslanců. Zastupujeme je, když něco v parlamentu skřípe. Poslanci se na nás mohou s důvěrou obrátit. Například se jim snažíme usnadnit vztahy s administrativou. Evropský parlament volí kvestory poté, co zvolí předsedu a 14 místopředsedů. Poslanci své kvestory volí v tajném hlasování ve 3 kolech. V prvních 2 kolech je pro zvolení nutná absolutní většina odevzdaných hlasů. V kole posledním postačuje prostá většina. Absolutní neboli nadpoloviční většina se rovná polovině odevzdaných hlasů plus 1. Poměrná neboli prostá většina znamená, že je zvolen kandidát, který v porovnání s ostatními získá nejvyšší počet hlasů. Jak se vlastně stát kandidátem? Kandidáty na místa kvestorů navrhují buď politické skupiny nebo alespoň 40 poslanců. Stejně jako v případě předsedy parlamentu je funkční období kvestorů 2,5 roku. Při jednáních předsednictva mají kvestoři jen poradní hlas. To znamená, že mohou předsednictvu radit, ale neúčastní se hlasování. Mohou předkládat návrhy na změnu nebo přepsání textů týkajících se všech předpisů přijatých předsednictvem. A samozřejmě každý poslanec má možnost klást otázky týkající se činnosti kvestorů. Seznam členů kolegia kvestorů a jejich úkolů najdete na internetových stránkách Evropského parlamentu. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Mercosur tai regioninis Lotynų Amerikos šalių aljansas ir svarbus ES prekybos partneris. Jau kurį laiką ES siekia lengvesnės ir pigesnės prekybos su Mercosur šalimis, tačiau įveikti dar ne visi sunkumai. Klausotės tinklalaidės iš ciklo Siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie susitarimo su Mercosur teikiamas galimybes ir iššūkius, taip pat apie ES pastangą stiprinti santykius su šiuo svarbiu prekybos partneriu. Pirmiausia, paaiškinsime, kas yra Mercosur. Mercosur – tai santrumpa padaryta iš ispaniško žodžių junginio Mercado Común del Sur, kuris reiškia pietų bendroji rinka. Tam tikra prasme, Mercosur yra panašus į Europos bendrąją rinką. Visai kaip Europos Sąjunga, Mercosur yra šalių aljansas. 1991 m. kovą įsteigtas Argentinos, Brazilijos, Paragvajaus ir Urugvajaus. Venezuela prie Mercosur prisijungė 2012 m. Liepą, bet nuo 2016 m. Gruodžio jos narystė sustabdyta dėl politinių priežasčių. Bolivija Mercosur nare tapo tik 2024 m. Liepą. Mercosur šalys sudaro politinį ir ekonominį bloką. Jo tikslas yra skatinti politinius ir ekonominius mainus su kitomis pasaulio šalimis ir stiprinti savo narių kultūrinius, politinius ir prekybinius ryšius. Mercosur šalių piliečiai gali laisvai studijuoti, dirbti, keliauti ir gyventi kitose šio aljanso šalyse. O dabar plačiau apie Mercosur ir ES santykius. ES ir Mercosur yra vienas kitam svarbus prekybos ir investicijų partneriai. 2023 metais ES į Mercosur eksportuotų prekių vertė siekė 56 milijardus eurų. Tarp šių prekių buvo įvairi technika, prietaisai, cheminės medžiagos, vaistai ir transporto įranga. ES į Mercosur taip pat eksportavo paslaugas, kurių vertė siekė 28 milijardus eurų. Šiame kontekste galima paminėti telekomunikacijų, jūrų transporto bei pašto ir kurjerių paslaugas. Į Mercosur eksportuoja daugiau kaip 30 tūkstančių ES mažųjų ir vidutinių įmonių. Negana to, ES yra didžiausia užsienio investuotoja į Mercosur šalis. 2021 metais į šį regioną investavusi iš viso 340 milijardų eurų. Savo ruoštu į ES taip pat įvežama daugybė prekių iš Mercosur. Tai pavyzdžiui mineraliniai produktai, maisto prekės, gėrimai, tabakas ir daržovės. Tik į Kiniją Mercosur eksportuoja daugiau prekių negu į ES. Siekdama paskatinti prekybą su šalimis kitapus Atlanto vandenyno, ES sudarė prekybos susitarimus su beveik visomis Lotynų Amerikos šalimis. Gana ilgai Mercosur buvo vienintelis svarbus ES prekybos partneris šiame regione, su kuriuo ji neturėjo susitarimo. Sudarius laisvosios prekybos susitarimą su Mercosur, išnyktų muitų tarifai daugeliui produktų ir sumažėtų su muitai susijusių biurokratinių procedūrų. Tokiu būdu su Mercosur prekiauti būtų pigiau ir lengviau. Derybos dėl tokio susitarimo prasidėjo dar 1991 metais ir iš esmės buvo baigtos 2019 metais. Tačiau susitarimas dar neįsigaliojo, nes jam prieštarauja vidinė ES opozicija. Kritikams išreiškus susirūpinimą dėl aplinkosaugos problemų Mercosur šalyse, 2023 metais sugrįžta prie darybų stalo. To pasekmė buvo Mercosur įsipareigojimas laikytis Paryžiaus susitarimo ir kovoti su miškų naikinimu. Šis įsipareigojimas tapo viena iš ES ir Mercosur susitarimo sąlygų. Mercosur keturių šalių steigėjų derybos baigėsi 2024 metų gruodį. Montevidėjuje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime su Argentinos, Brazilijos, Paragvajaus ir Urugvajaus prezidentais komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė. Šis susitarimas nėra tik ekonominė galimybė, tai politinė būtinybė. esame bendraminčiai partneriai. Turime bendrą šaknis. Mūsų istorija ir kultūra persipinusios. Kartu tikime, kad atvirumas ir bendradarbiavimas iš tiesų skatina pažangą ir gerovę. Žinau, kad stiprūs priešvėjai mėgina mus nešti atskirties ir susiskaldimo link, bet čia susitarimas yra aiškus mūsų atsakas. Pasaulinėje arenoje stovime drauge kaip partneriai. Kaip pripažino Europos komisijos pirmininkė, ES ir Mercosur partnerystė patinka ne visiems. Pavyzdžiui, ES prekybos susitarimui priešinasi didelė dalis ūkininkų. Jie teigia, kad negalės gaminti ir parduoti produktų tokiomis pačiomis kainomis kaip Mercosur šalys. 2024 metais ūkininkų protestai pasiekė piką Belgijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje, kai kelias dienas iš eilės valandų valandas blokavo kelius. Susitarimo perspektyvas ir toliau temdo nerimas dėl Amazonės miškų naikinimo. Susitarimo kritikai yra įsitikinę, kad dėl prekybos su Mercosur šalimis neigiamas poveikis aplinkai tik didės. Taip pat nerimaujama dėl maisto saugos standartų Mercosur šalyse. Vis dėlto Europos komisija šį nerimą laiko nepagristų, pabrėždama, kad įsipareigojimai dėl aplinkos apsaugos dabar yra įtraukti į ES ir Mercosur susitarimą. Komisija taip pat teigia, kad susitarimu užtikrinamas bendradarbiavimas, maisto sauga, gyvūnų apsaugos standartai ir darbo teisių apsauga. Be to, susitarime numatytos kvotos ir apribojimai taikomi jautriems žemės ūkio produktams iš Mercosur šalių, kaip antai paukštiena, jautiena ir cukrus. Tai reiškia, kad šių produktų nebus galima importuoti dideliais kiekiais. Taip pat planuojama šių produktų kontrolė siekiant užtikrinti, kad importuojami produktai atitiktų ES taisykles. Europos komisijos pozicija yra aiški, o štai Europos parlamentas šį susitarimą vertina nevienareikšmiškai. Vieni Europos parlamento nariai pasisako už ES ir Mercosur partnerystės sutvirtinimą, o kiti tam griežtai nepritaria ir palaiko dėl Mercosur konkurencijos nuogastaujančius ES ūkininkus. Tačiau pagrindinis parlamento derybininkas dėl laisvosios prekybos susitarimo Gabriel Mato problemą įžiūri kitur. Atsisakydami pasirašyti šį susitarimą, neįspręsime žemės ūkio sektoriaus problemų ir sudarysime įspūdį, kad Europa nenori būti lyderė, bet leidžia kitiems naudotis mums suteiktomis galimybėmis. Kad ES ir Mercosur susitarimas būtų patvirtintas ir įsigaliotų, jam turi pritarti tiek parlamentas, tiek valstybės narės. Laikas parodys, ar ES ir Mercosur savo santykius perkės į aukštesnį lygį, atverdamos naujų galimybių abiem regionams ir įveikdamos įsisenėjusias problemas. Aišku viena. ES ir Mercosur partnerystė yra jautri tema, kurią gvildenti reikia atsargiai. Niekas nežino, kiek užtruks pasiekti susitarimą dėl visų šios partnerystės aspektų. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
4: Penso nos locais de que melhor se lembra quando viaja. Muitas vezes não são apenas os museus ou os teatros que lhe ficam na memória, mas também a música que ouviu ecoar pelas ruas, o festival com que se deparou por acaso ou a energia que sentiu numa praça de bairro. Em toda a Europa, a cultura desempenha um papel importante na definição da identidade das cidades e das regiões. Os festivais de rua, os concertos locais ou os projetos de arte comunitária proporcionam momentos que aproximam as pessoas e ajudam as cidades a crescer. Esta ideia está na base de uma das mais conhecidas iniciativas culturais da União Europeia, as Capitais Europeias da Cultura. O programa foi lançado em 1985 por Melina Mercouri, a então ministra da Cultura da Grécia, e pelo seu homólogo francês Jacques Lang. A sua visão era simples, mas forte. A cultura podia aproximar os europeus. Desde a primeira capital europeia da cultura, Atenas, em 1985, mais de 70 cidades de toda a Europa ostentaram o título. Portugal acolheu a iniciativa 3 vezes, Lisboa em 1994, Porto em 2001 e Guimarães em 2012. A ideia é simples. Todos os anos, as cidades selecionadas têm a oportunidade de dar a conhecer a sua vida cultural a toda a Europa e não só. Mas como é que uma cidade se torna a capital europeia da cultura? O processo começa 6 anos antes. Primeiro, a Comissão Europeia decide quais os países elegíveis para ser anfitriões. Em seguida, as cidades desses países candidatam-se, apresentando o seu programa cultural. Um painel de peritos independentes analisa as candidaturas e seleciona uma cidade por país. Em seguida, são selecionadas 2, e por vezes 3, capitais europeias da cultura. As cidades são escolhidas de acordo com 3 critérios. Primeiro, a qualidade do seu programa cultural. Segundo, a sua capacidade para o concretizar. Terceiro, os benefícios a longo prazo que pode trazer à cidade e aos seus habitantes. Para o efeito, a dimensão não importa. Cidades com menos de 100 mil habitantes foram capitais europeias da cultura, como Matera em Itália, Galway na Irlanda e Tartu na Estónia. O que conta realmente é a capacidade humana, financeira e cultural de uma cidade, bem como o seu poder para mobilizar as pessoas. Uma vez selecionadas, as cidades têm 4 anos para se prepararem. É durante este período que se criam as parcerias, se planeiam os eventos e se convidam os cidadãos a participar. Portanto, se vive numa cidade candidata, não é um mero espectador, pode fazer parte da iniciativa. Ser capital europeia da cultura também traz apoio concreto. As cidades recebem o prémio Melina Mercouri no valor de 1,5 milhões de euros e são incentivadas a estabelecer ligações com outros programas da UE, como o Programa Europa Criativa, que apoia os setores cultural e criativo. Mas o valor do título vai muito além do apoio financeiro. As cidades costumam usar esta oportunidade como catalisador para reforçar a sua reputação internacional, revitalizar bairros e espaços públicos e atrair turismo. Além disso, o impacto de ser capital europeia da cultura não termina no fim do ano. Tomemos, por exemplo, Marselha, na Provença, capital europeia da cultura em 2013. Nesse ano, a cidade atraiu um número recorde de 11 milhões de turistas, aumentando significativamente a sua visibilidade e alcance. Além de estimular o turismo, o programa transformou a cidade. Marselha renovou espaços públicos como a zona ribeirinha da cidade, abrindo novos espaços culturais e reaproximando diferentes bairros através da cultura. Muitos destes espaços continuam a ser utilizados ativamente e a atrair residentes e visitantes. Os programas das capitais europeias da cultura mostram o que os europeus têm em comum, ao mesmo tempo que celebram o que torna cada lugar único. A visão ultrapassa o contexto local e atrai públicos de toda a Europa e mais além. As cidades podem envolver regiões vizinhas, mas há sempre uma cidade que assume a liderança e a responsabilidade pelo programa. Um exemplo particularmente emblemático é a Capital Europeia da Cultura 2025, Nova Gorica, na Eslovénia. Esta cidade desenvolveu uma parceria estreita com Gorizia, a sua vizinha italiana, e pela primeira vez 2 cidades de 2 países diferentes partilharam o título. Divididas por uma fronteira, aproveitaram a oportunidade para ligar comunidades de toda a Itália e da Eslovénia. Num discurso disponibilizado pelo Serviço Audiovisual da Comissão Europeia, o presidente de Itália, Sergio Mattarella, assinalou a ocasião com as seguintes palavras. Juntamente com Chemnitz, na Alemanha, Nova Gorica foi escolhida para a Capital Europeia da Cultura em 2025. E a cidade eslovena, juntamente com a sua cidade geminada, Gorizia, decidiu assumir um desafio, apresentar-se como uma experiência cultural transfronteiriça. Se, por definição, a cultura não conhece fronteiras, é, no entanto, algo que surge como a expressão de uma comunidade, mas uma comunidade aberta ao conhecimento, à exploração partilhada e ao enriquecimento mútuo. Ser capital europeia da cultura é claramente uma oportunidade única para uma cidade e os seus habitantes, uma vez que pode ter um impacto cultural, social e económico positivo. Este podcast despertou a sua curiosidade, porque não descobrir como a União Europeia está a apoiar a cultura no sítio onde vive ou para onde pensa viajar? Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
5: Schengenský prostor ve své současné podobě zahrnuje území 27 evropských zemí, včetně 23 členských států Unie, jakož i Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. V jeho rámci je možné volně cestovat z jednoho státu do druhého bez hraničních kontrol, bez ohledu na to, jaký druh hranice překračujete, zda pozemní, námořní nebo vzdušnou. Kontrolou je třeba projít pouze při překračování vnější hranice, tedy hranice mezi členským státem Schengenu a třetí zemí, například mezi Polskem a Ukrajinou. Nedávno se k schengenskému prostoru přidalo několik nových členů. Chorvatsko do něj vstoupilo 1. ledna 2023. Kromě toho se unijní země na konci roku 2023 jednomyslně rozhodly dát zelenou odstranění hraničních kontrol s Bulharskem a Rumunskem na vnitřních vzdušných a námořních hranicích Unie, a to k 31. březnu 2024. Rozhodnutí o zrušení kontrol na pozemních hranicích však bude přijato později. To znamená, že pouze dva členské státy nebudou součástí schengenského prostoru, a sice Irsko a Kypr. Tato země v současné době prochází hodnocením, zda splňuje všechna požadovaná kritéria pro vstup do tzv. Bezhraniční zóny. Naproti tomu Irsko není právně vázáno vstoupit do schengenského prostoru, ale může o to kdykoliv požádat. Je však důležité poznamenat, že všichni občané Unie mají právo na volný pohyb bez ohledu na to, zda jsou státními příslušníky země, která vstoupila do schengenského prostoru, či nikoli. Při překračování hranice mezi státem, který je členem Schengenu, a členským státem Unie, který součástí tohoto prostoru není, jsou unijní občané v zásadě podrobeni pouze krátké hraniční kontrole, která má ověřit jejich totožnost. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, harmonizovaly státy schengenského prostoru podmínky a postupy pro získávání krátkodobých víz. Ty jejich držitelům umožňují volný pohyb v rámci Schengenu po dobu až 3 měsíců, a to v rámci období o maximální délce 0,5 roku. Ne všichni státní příslušníci třetích zemí však musí žádat o schengenské vízum. Například američtí nebo australští občané jsou od této povinnosti osvobozeni. Schengen ale neznamená bezpodmínečné odstranění všech druhů kontrol souvisejících s cestováním. V tomto ohledu je zásadní mít na paměti rozdíl mezi hraničními a bezpečnostními kontrolami. Ty se provádějí z bezpečnostních důvodů, například na letištích, a vztahují se také na osoby, které cestují v rámci Schengenu.
6: Libre circulation des personnes.
7: Schengen.
8: Schengen.
7: Schengen.
9: Schengen. It's based on co-decision.
10: Problems at the border.
11: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
12: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
13: Lot of anxiety about Schengen.
5: Cestující může být rovněž povinen předložit doklad osvědčující jeho totožnost, aby prokázal, že je platným držitelem své letenky. Zároveň zde stojí za zmínku, že výjimečně může stát schengenského prostoru dočasně znovu zavést hraniční kontroly, pokud zjistí vážné ohrožení svého veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti. Tuto možnost v praxi několikrát uplatnila například Francie, která obnovila hraniční kontroly kvůli teroristickým hrozbám. Schengen tedy není jen o usnadnění cestování, ale také o zachování bezpečnosti celého prostoru. Schengenský informační systém je speciální databáze, která umožňuje policii a dalším příslušným veřejným orgánům kládat a ověřovat informace mimo jiné o pohřešovaných nebo hledaných osobách. Jedná se o platformu pro spolupráci mezi donucovacími orgány z různých zemí, která přispívá k zachování vysoké úrovně bezpečnosti, zejména pokud jde o vnější hranice schengenského prostoru.
7: Schengen.
8: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
5: Podíváme-li se do historie, sahají počátky Schengenu do roku 1985, kdy se pětice členských států Unie rozhodla zrušit kontroly na svých vnitřních hranicích. Tato iniciativa souvisela s rozmachem evropské integrace po druhé světové válce a cílila na budování vzájemné důvěry skrze odstranění hranic. Název samotné oblasti pochází od lucemburské obce Schengen, kde byla původní dohoda zakládajícími státy podepsána. Takzvané schengenské aky, což je celkový soubor toho, co dnes tvoří schengenské dohody a související předpisy, je již přibližně 20 let nedílnou součástí práva Unie, a to od doby, kdy bylo začleněno do jeho rámce Amsterdamskou smlouvou. V současné době, více než 30 let po podpisu schengenské dohody, může volně cestovat více než 400 milionů občanů, žijících v tomto prostoru. Ten nejen usnadňuje pohyb osob, ať už pro obchodní nebo rekreační účely, ale také posiluje evropské hospodářství a zlepšuje kvalitu našeho každodenního života. Jedná se tedy o jeden z největších úspěchů projektu evropské integrace.

0: 2024 geht der Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis, an Das Lehrerzimmer. Das Lehrerzimmer des deutschen Regisseurs Ilker Çatak erzählt die Geschichte von Carla, einer jungen Gymnasiallehrerin, die sich durch ihren Idealismus von ihrer Kollegschaft abhebt. Als mehrere ungeklärte Diebstähle für angespannte Stimmung unter den Lehrkräften sorgen, beschließt Carla, der Sache nachzugehen.
1: Achtung, fertig, los!
2: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
3: Wer sitzt hier?
4: Oskar sitzt da.
3: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
4: Ich hab keins.
5: Und das hier?
3: Freunde, wessen Platz ist das?
6: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
2: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
6: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
0: Das Lehrerzimmer gewann beim Deutschen Filmpreis in 5 Kategorien, erhielt das Europa Cinemas Label für den besten europäischen Film und den Arthouse Cinema Award in der Sektion Panorama der Berlinale.
7: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
8: Sie sind doch alle...
9: Alles ist alles okay?
8: Hey!
10: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
11: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
12: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
13: Schämen Sie sich.
12: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so
14: aussagen.
15: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
11: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
0: Die anderen 4 Finalisten waren die Filme 20.000 Arten von Bienen, Fallende Blätter, Auf der Adamant und Smoke Sauna Sisterhood. Die 5 Filme waren in ganz Europa auf der Leinwand zu sehen und das Publikum konnte seine Stimme abgeben. Für die endgültige Reihenfolge wurden die Publikumswertung und die Wertung der Mitglieder des Europäischen Parlaments zusammengerechnet, wobei die Wertungen beider Gruppen zu jeweils 50% in die Gesamtwertung einflossen. Der Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis, lenkt die Aufmerksamkeit auf Filme, in denen es um aktuelle gesellschaftliche und politische Themen geht. Er soll zur Diskussion anregen und über das Medium Film zur Stärkung der europäischen Identität beitragen. Diesen Podcast präsentiert Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
16: Alcide De Gasperi era un visionario.
17: Alcide De Gasperi bio visionar, ali njegova vizija nije niknula iz apstraktnih ideala. Oblikovalo ju je iskustvo življenja na promjenjivim razmeđima carstava. Tim je riječima predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola okarakterizirala Alcidea De Gasperija, političara koji je sanjao miroljubivo ujedinjenje brojnih identiteta Europe. Slušajte posebnu seriju podcasta Povijest i činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice. Alcide De Gasperi, rodom iz talijanske regije Trentino, bio je žestoki protivnik fašizma. Nakon Drugog svjetskog rata postao je prvi premijer Talijanske republike, a tu je dužnost obnašao do 1953. Zajedno s Konradom Adenauerom i Robertom Schumannom aktivno se zalagao za europsko jedinstvo. Jedna od glavnih ideja njegove ostavštine je ta da narodi i nacije mogu postići više ako rade zajedno.
16: Naton Trentino,
17: rođen u Trentinu, na sjecištu puteva i granica, svjedočio je rađanju nove epohe. Njegova je vizija ujedinjene Europe nadilazila granice i povijesni kontekst. Bila je to vizija Europe u kojoj je raznolikost pokretačka snaga velikog zajedničkog projekta. Alcide De Gasperi rođen je 3. travnja 1881. u planinskom predjelu talijanske regije Trentino-Južni Tirol, koja je tada pripadala Austro-Ugarskoj monarhiji. Odrastao je u vrlo siromašnoj i pobožnoj katoličkoj obitelji. 1900. upisao je studij filologije u Beču i postao aktivan u pokretu katoličkih studenata. Nakon što je diplomirao, De Gasperi se vratio u Trentino, gdje je radio kao novinar za katoličke novine i sudjelovao u kampanjama za prava talijanske manjine na tom području. Nakon raspada Austro-Ugarske monarhije 1918. Trentino je postao dijelom Italije. Godinu poslije, De Gasperi je bio jedan od osnivača talijanske pučke stranke. Za zastupnika u talijanskom parlamentu izabran je 1921. U to vrijeme Mussolini je jačao svoju vlast u Italiji. Fašistička je vlada 1926. zabranila djelovanje svih drugih stranaka, uključujući talijansku pučku stranku. Njihovi čelnici izbačeni su iz političkog života ili protjerani. De Gasperi je 1927. uhićen i osuđen na 4 godine zatvora, no pušten je zahvaljujući intervenciji pape Pija XI. Narednih 14 godina radio je kao knjižničar u Vatikanu. Tijekom tih godina razmišljao o tome kako spojiti svoja vjerska uvjerenja s političkim angažmanom. Svoja je razmišljanja sabrao u dijelu Ideje rikostrutive, odnosno Ideje za obnovu, koji će postati manifest Kršćansko-demokratske stranke osnovane 1943. u tajnosti. Nakon pada fašizma, De Gasperi je kao čelnik novoosnovane stranke postao premijer Talijanske republike, a tu je dužnost obnašao do 1953. Tijekom tog razdoblja Italija je ponovno izgrađena na novim temeljima, koji su obuhvaćali novi republikanski ustav, snažnije demokratske institucije i brzi gospodarski oporavak. Reforme su obuhvaćale uvođenje prava glasa za žene, stambenu i zemljišnu reformu, razvoj juga Italije i ulaganje u energetiku. De Gasperi je bio snažan zagovornik međunarodne suradnje. Smatrao je ključnim obnoviti ulogu Italije na međunarodnoj sceni. 10. kolovoza 1946. predstavljao je Italiju na Pariškoj mirovnoj konferenciji, čime je obilježen povratak te zemlje na međunarodnu scenu.
5: Preuzevši riječ na ovom svjetskom forumu, osjećam da je sve, izuzev vaše osobne ljubaznosti, okrenuto protiv mene. Osjećam se kao optuženik, prije svega zbog svojeg statusa bivšeg neprijatelja i činjenice da sam pozvan ovdje nakon što su najugledniji među vama, nakon duge i marljive rasprave, već sastavili zaključke.
17: Nastojao je uvjeriti Italiju da sudjeluje u američkom Marshallovom planu i da se pridruži NATO-u u vrijeme kada je u Italiji još postojala jedna od najvećih komunističkih stranaka u zapadnoj Europi. De Gasperi je shvatio da je za izgradnju budućnosti Italije potrebno izgraditi budućnost Europe. Budućnost drugačiju od prošlosti. I uspio je u tome. Shvatio je važnost pronalaska kompromisa, ali i odlučnosti da ostane vjeran vrijednostima u koje je vjerovao i u koje mi danas vjerujemo. Jedan od njegovih najvažnijih doprinosa bilo je njegovo zalaganje za reintegraciju Njemačke u međunarodnu zajednicu. Zajedno s kancelarom Zapadne Njemačke, Konradom Adenauerom, i francuskim ministrom vanjskih poslova, Robertom Schumanom, aktivno je zagovarao europsko jedinstvo. Podrijetlom iz pogajničkih regija i progonjeni za vrijeme fašizma, sva su trojica shvaćala da je potrebno nadići granice kako bi se okončale godine rata. De Gasperi je podržao Schumanovu deklaraciju, koja je dovela do osnivanja Europske zajednice za ugljen i čelik, te je promicao ideju o zajedničkoj europskoj obrambenoj politici. Obraćajući se na francuskom jeziku u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe 1951. u Strasburu, naglasio je važnost Europske obrambene zajednice.
5: Ako uspostavimo samo zajedničke uprave, bez više političke volje vođene središnjom vlasti, u kojoj se nacionalni interesi spajaju, kristaliziraju i razvijaju u višu uniju, postoji rizik da će se taj europski projekt činiti hladnim i beživotnim u odnosu na dinamičnost pojedinih nacija.
17: De Gasperi je bio uvjeren da će europeističke težnje donijeti europskom kontinentu mir i demokraciju. Zamišljao je ujedinjenu Europu koja ne bi zamijenila pojedinačne nacije, nego bi predstavljala partnerstvo zemalja koje se međusobno podržavaju i jačaju. Zahvaljujući životnim iskustvima poput života na pograničnom području, pod fašističkim režimom i pripadanja nacionalnoj manjini, bio je duboko svjestan da je europsko jedinstvo potrebno kako bi se izliječile ratne rane i spriječile takve strahote u budućnosti. Njegova je vizija nalikovala viziji Schumana i Adenauera, suosnivača Europske unije. Preminuvši 1954. Alcide de Gasperi nije doživio potpuno ostvarenje svojeg sna, no ostao je jedna od glavnih ličnosti u povijesti europske integracije. Njegova ostavština i dalje živi u vrijednostima i institucijama Europske unije kakvu danas poznajemo.
16: Questa è l'Europa immaginata da Alcide.
17: To je Europa kakvu je zamišljao Alcide de Gasperi. Europa u kojoj granice ne ograničavaju ambicije, a suradnja vodi ka zajedničkom blagostanju. Europa koju moramo nastaviti graditi za buduće naraštaje. Europa koja se temelji na vrijednostima koja nude rješenja. Danas i svaki dan njegovimo sjećanje na njega, odajmo priznanje njegovom nasljeđu i ostvarimo njegovu viziju.
16: E realizzeremo la sua visione.
17: Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
8: Mõeldes Euroopa parlamendi tööle, kujutleme enamasti, kuidas parlamendi liikmed täiskogu saalis hääletavad. Seda tehakse täiskogu istungil. Täiskogu istungid ja seega ka hääletused toimuvad parlamendis iga kuu ühel nädalal. Mida aga täiskogu istungi nädalal peale hääletamise veel teeb? Kord kuus kogunevad kõik Euroopa parlamendi liikmed ehk täiskogu neljaks päevaks Strasbourgi. Peale selle peetakse mõnikord ka niinimetatud mini-täiskogusid Brüsselis. Täiskogu toimub kindla kava järgi, mida nimetatakse päevakorraks. Täiskogu istungitel viivad parlamendi liikmed lõpule õigusloome töö, mida nad parlamendi komisjonides ja oma fraktsioonides teevad. Täiskogul teeb parlament kogu Euroopa Liitu puudutavaid otsuseid ning avaldab Euroopa komisjonile ja nõukogule oma seisukohad. Parlamendi liikmed saavad komisjonile ja nõukogule ka küsimusi esitada. Selleks on täiskogu kavas ette nähtud infotund. Täiskogu istungitel võib parlament teha avaldusi mis tahes küsimuse kohta, mida ta tähtsaks peab. Samuti võib parlament paluda Euroopa komisjonil esitada ettepanek teemal, mida parlamendi hinnangul on vaja käsitleda. Parlamendi täiskogule on tihti kutsutud ka külalisi, kelleks on näiteks riigijuhid, vilepuhujad või poliitilised aktivistid. Peamiselt toimuvad täiskogul siiski arutelud ja hääletused. Arutletakse ja hääletatakse erinevate tekstide üle, sõltuvalt teemast ja menetluse tüübist. Näiteks võivad arutlusel olla raportid, mida parlamendi komisjonid koostavad Euroopa komisjoni õigusaktide ettepanekute kohta. Kõigepealt peetakse raportite üle arutelu. Sõnavõttudeks on aega väga vähe. Nende pikkus sõltub sellest, mitu parlamendi liiget on teatanud, et soovib sõna saada. Kui hääletused on tavaliselt lühikesed, siis arutelud võivad venida mitme tunni pikkuseks, eriti kui sõna soovib palju parlamendi liikmeid. Tavaliselt võtavad parlamendi liikmed sõna oma emakeeles. Siin tulevad mängu tõlgid, kes tõlgivad sõnavõtja jutu teistesse Euroopa Liidu keeltesse. Kui arutelu on peetud, on aeg hääletada. Võtame taas näiteks raporti. Raporti kohta saavad parlamendi liikmed teha muudatusettepanekuid, et sellest midagi kustutada, sellest midagi ümber sõnastada või sellesse midagi juurde lisada. Kõigepealt hääletavad parlamendi liikmed iga muudatusettepaneku üle eraldi. Lõpuks hääletavad nad muudetud raporti vastuvõtmise üle tervikuna. Töö tempo on üsna kiire. Vahel tuleb järjest hääletada sadade muudatusettepanekute üle. enamasti hääletatakse käe tõstmise teel. Istungit juhatab parlamendi president ja tema kinnitab ka hääletuse tulemuse. Ilmselgelt on ülioluline, et hääletustulemustes vigu ei tekiks. Vähemagi kahtluse korral palub istungi juhataja hääletada elektrooniliselt, et tulemused oleksid täpsemad. Täiskogu hääletustel on otsustamiseks enamasti vaja absoluutset häälte enamust, ehk antud häältest rohkem kui poolt. Lisaks peab otsuse vastuvõtmiseks koos olema ka kvoorum, mis tähendab, et kohal peab olema vähemalt kolmandik parlamendi liikmetest. Kui istungi juhataja tuvastab, et kvoorum puudub, lükatakse hääletamine edasi järgmiseks täiskogu istungiks. Kui hääletamine on lõppenud, võivad parlamendi liikmed uuesti sõna saada, et enda või oma fraktsiooni valikuid selgitada. Ka Euroopa Komisjon võib pärast hääletust sõna võtta, et avaldada oma järeldused. Täiskogu nädal on tihe. Võimatu oleks kõiki tegevusi korraga üles lugeda. Näiteks võetakse täiskogul vastu parlamendi iga-aastane töökava. Selles on kindlaks määratud, millistel nädalatel toimub töö parlamendi komisjonides, millistel fraktsioonides ja millal on täiskogu nädalad. Kõik täiskogu saalis toimuvad arutelud kantakse parlamendi veebilehel otse üle. Täiskogu ajal saab parlamenti ka külastada ja istungisaalis parlamendi tööd jälgida. See on hea võimalus täiskogu töös paremini selgust saada ja demokraatia toimimist oma silmaga näha.